0: deň, občane.
1: Dobrý, si vystúpte z auta, ne?
0: Kedy ste?
1: Jo, nie.
0: Čo to tu máte?
1: Nič to.
0: Ale
1: nič.
0: Je spoločenská pufa. Si nikto nebude píchať marihuánu, to žil.
1: Ale
0: to si vyhodte z kopítka. Fero,
1: ale
0: kone želiska.